Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Signál.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89. Upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madet

0: 305 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Kids.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.
1: Život je šatna v kabaretu.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Vánici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald. Zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Marianne.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma. Krista.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Kup mi den, kup mi noc.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: zostaň šťastná.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

ptičího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Za

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: to je snad pneumatika.
1: Švédská bedna je můj kamarád. Hej, hej!
2: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyt. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

všude kolem plno trávy. Vulgarita, integrita, láska, to je banalita. Dávno už to není, jak to má bejt. Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: plán.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

Ne kop tuty v plané. Přejeme hezký poslech. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu

0: Šarm bez lesku.
1: Říkám jste něco.
0: Pláč bez cestu.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co měl krát.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito 100% pomerančová šťáva 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pást. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma. Ne.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. What are you?

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

zákazníci. S naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: stanici. Pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme do...

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vinici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti ve Strakonicích na ulici Mírová. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zahradníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: že tě lúbim. Vidím, že tě nemám.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donut vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Přes vlny.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: tiempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno do...

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý můj.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.